0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
2: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
3: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

tady je tvoje metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson. Norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé příběhy.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun, australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantasy v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na jinou planetu. Třpytivá, snová a pořádně výstřední.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky.

0: Mike.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly tři hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se

Ole, tady je tvoje Metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe.

tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěný, protože další pecky přijdou na metro.

Tady je tvoje metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii,

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
4: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerry mu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A klidně. Připadáme tu klidně.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekače. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Menix je DJ a producent. Jehož hudba zní jako pořádná taneční jízda plná groovu a energie. Je to ten kámoš, co vždycky rozproudí mejdan a rozvlní tě až do rána. Spojuje chytlavé beaty s melodickými linkami, které si zamiluješ. S Menixem máš záruku pořádné taneční pohody. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli je vždycky další.

0: dnešní den.
1: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými, býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Raci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno, jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby? Potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.
3: Tady je tvoje Metropole. Riton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje, a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních příběhů, do kterých se snadno vcítíš. Jeho zvuk je moderní, svěží a plný energie, která tě nikdy nenechá v klidu.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Město Velká Bystřice a Rádio Hanává zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
3: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
3: Rádio Metropole.
5: I took the long road across the ocean.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme s zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku, připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom novinky.cz. Budeme z dostatku historických materiálů tvůrci nakonec zvolili tuto unikátní kombinaci s hraným filmem. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení.
0: Sport.
2: Fotbalisté Zlína se dál trápí a v první lize zůstávají jako úplně jediní bez bodu. V pátém kole totiž podlehli na domácím hřišti Liberci 0-1. O vítězství hostů rozhodl vše.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými, býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Raci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno, jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby? Potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Znáte to, dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Cestování mezi Olomoucí a Hradcem Králové je zase o něco pohodlnější a rychlejší. Na dálnici D35 se totiž o víkendu otevřelo nových 6 kilometrů. Řidiči tak teď mohou plynule projet po nepřerušené autostrádě od Prahy až za Vysoké Mýto.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: V Prostějově úspěšně pokračuje preventivní značení jízdních kol a koloběžek takzvanou syntetickou DNA, která pomáhá v boji proti zlodějům. Městská policie vyrazila 20. srpna přímo do ulic, kde strážníci zájemcům jejich stroje bez složitého vyřizování rovnou označili. Pokud jste tuto možnost propásli, nemusíte litovat, program totiž ještě zdaleka nekončí. Plumlovští policisté vyšetřují kuriózní vloupání do rekreační chalupy v Otinovsi na Drahanské vrchovině. Hladový zloděj tam ukradl hrnec a vajíčka, ze kterých si rovnou na místě udělal smaženici. Za tuto neobvyklou kulinářskou vložku mu teď hrozí až 3 roky za mřížemi.
1: Sport.
4: Turnaj v americkém Cincinnati přinesl českému tenisu skvělé momenty. Sára Bejlek sice v semifinále dvouhry podlehla favoritce Coco Gauffové 4-6 a 1-6, z turnaje ale odjíždí se svými životními výsledky. Obrovský triumf pak slaví Linda Nosková s Marií Bouskovou. Česká dvojice totiž suverénně ovládla 4 hru, když ve finále smetla belgicko-ruský pár 6-1 a 6-2.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Den máme hlavně ve znamení jasné až polojasné oblohy. Přechodně přibude oblačnost. Pršet by nám dnes nemělo. Zítra se taky můžeme těšit na sluníčko, které by se jen přechodně mělo vystřídat s mraky. Nejvyšší teploty na pondělí očekáváme mezi 19 a 23 stupni. Podobné počasí pak čekáme i v úterý. Mělo by se nám i oteplit. Alergici, stále máme sezónu významného alergenu pilu Ambrozie. Ve vzduchu by ale pilu díky nedávným přeháňkám nemělo být příliš.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme bez komplikací. K bouračce osobáku s cyklistou ale došlo v Kroměříži v ulici Havlíčkova u vstupu do Květné zahrady. Probíhá tady vyšetřování, na silnici překáží odstavené auto, zasahují tady záchranné složky. S opatrností ale kolem projedeme. Policejní hlídky nám hlásíte na trase mezi Poličkou a Širokým dolem na silnici 34. Číhají taky na silnici číslo 11 na Šumpersku na výjezdu z Klášterce ve směru na Postřelmov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Metropole právě dnes.
1: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu svoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v devadesátkách začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Tohle je
10: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokní globu. A děti samozřejmě při toho je také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo. Je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala. Ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. Rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam si stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí. Navštěvují

0: v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
2: Radio Metropole.

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin! Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy.
4: Máte v plánu vyrazit k vodě na Prostějovsko? Tak spozorněte, protože v Plumlovské přehradě aktuálně platí dočasný zákaz koupání. Kvalita tamní vody se totiž zhoršila, takže plavky musíte prozatím nechat raději doma. Řidiče na Blanensku čekají od příštího roku dopravní omezení kvůli rozsáhlým úpravám silnice 43 u Černé hory a Závisti. Ředitelství silnic a dálnic tam za téměř 400 milionů korun narovná nebezpečné zatáčky a vybuduje nové stoupací pruhy. Zřícenou větrnou elektrárnou u Podštátu se už naplno zabývá policie. Kriminalisté zjišťují, jestli při jejím čtvrtečním pádu nebyl spáchán trestný čin. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinili.
0: Sport.
4: Obrovský úspěch slaví východočeský atlet Adam Juliš, který na mistrovství světa juniorů v americkém Eugene vybojoval bronz v 10 boji. Cesta k medaili přitom nebyla vůbec snadná, protože po zranění kotníku musel zvládnout 2 těžké závody během jediného měsíce, aby se vůbec kvalifikoval. Nakonec si ale zapsal fantastický osobní rekord 7877 bodů a za stříbrem zaostal o pouhých 10 bodů.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Zatímco v sobotu nám mapička Výstrah svítila barvami, neděle už je podle meteorologů bez rizika. Zmizela nám i dlouhotrvající výstraha před rizikem požárů. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V následujícím týdnu by se nám ale mělo začít zase postupně oteplovat. Ve čtvrtek bychom se opět mohli dotknout hranice 30 stupňů. Ochladit by se nám mělo až za týden, tedy poslední prázdninový víkend.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město 2. nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
2: Metropole.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovířech, Válkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc.eu, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině. V Litovli odstartovali během letních prázdnin hned dvě důležité dopravní stavby. Místní obyvatelé se dočkají zbrusu nového chodníku na Olomoucké ulici, který bezpečně propojí odbočku na Chořelice s tamní restaurací. Souběžně s tím probíhá i oprava svatojánského mostu, takže při cestě těmito místy určitě zbystřete. Konec srpna patří k nejnebezpečnějším obdobím na českých silnicích, protože se lidé hromadně vracejí z dovolených a rychle tak přibývá dopravních nehod. Policie proto nasadí do provozu mnohem více hlídek a silničáři naopak dočasně omezí opravy na dálnicích. Dopravní experti všem řidičům vzkazují, aby si cestu dobře naplánovali a za volant usedali hlavně pořádně odpočinutí.
1: Sport.
3: Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc slaví parádní návrat na trávník po nepříjemném zranění kolena. V prvním kole francouzské ligy naskočil do hry z lavičky a hned si připsal důležitou asistenci u úvodní trefy zápasu. Fotbalisté Lyonu tak i díky němu dokázali vyloupit Toulouse a odvezli si výhru 2-0.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: I když nám v posledních několika dnech sprchlo, houby do konce prázdnin už asi pořádně nebudou. Může za to suché a horké počasí, hlásí odborníci. Pokud jste ale opravdoví milovníci a konec srpna si bez plného košíku ani neumíte představit, zkuste zajet na Jesenicko. Tady by se houbám mělo dařit trochu více. Víme, jak bude. Pondělí slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. Slunečné by pak mohlo být i úterý, minimálně dopoledne, to sebou přinese i mírné oteplení.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. To už se ale nedá říct na Přerovsku. Na D1 máme bouračku na trase Piškov-Říkovice mezi exity Říkovice a Přerov. Projet kolem je možné, ale opatrně. Policejní hlídky nám pak hlásíte v Rapotíně v ulici Šumperská, v Poličce na nábřeží Svobody a číhají taky na D1 na exitu Lipník Trnávka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.

0: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holbafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Na Rádiu Haná víme, co se kde šustne. Máme pro vás přehled, co se děje na Hané. V Olomouci jdeme dneska na fotbal. Sigma hraje proti Pardubicím. Fandíme na Andráku od 20 hodin. Vyrazit tady můžeme taky do olomoucké pevnosti Poznání. Děti si tu ještě pořád mohou zažít třeba astronautický výcvik. Láká nás i zoo na Svatém kopečku. Ještě do konce prázdnin tady totiž navíc můžeme soutěžit o nejhezčí fotku mláděte. Zajít můžeme taky na výstavu děl Dalího, Picassa i Miroa v Holešově na zámku až do 30. srpna. Pro mlsné jazyčky tady máme gastrofestival Chutě kraje. Dnešní zastávka je v Jeseníku. Den plný chutí nám nabídne Romana Pauluse i lokální výrobce. Na další zastávky se můžeme těšit příští neděli v Prostějově, 6. září v Olomouci a nebo 13. září v Přerově. Den pak můžeme zakončit v kině, třeba animákem Tom a Jerry Kouzelný kompas. Ten dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově, Uničově, Mohelnici, Šumperku a nebo Bruntále. Tak co, jaké plány jste si s námi vybrali?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás, právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Moravské divadlo Olomouc chystá historicky první výprodej svých kostýmů. Zájemci si budou moci vybrat z tisíců moderních i historických oděvů, které už scéna nevyužije. Výprodej proběhne 27. a 28. srpna v divadelním skladu v Holické ulici. Unikátní kousky tak mohou posloužit ochotnickým spolkům nebo lidem na maškarní plesy. V Jeseníku se chodci konečně dočkají bezpečnějšího přecházení v Šumperské ulici poblíž oblíbeného skateparku. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje tam právě vzniká nový úsek chodníku s bezbariérovým přechodem. Práce potrvají zhruba do konce října, proto při cestě tímto úsekem raději zpozorněte. V Blansku úspěšně pokračuje kompletní rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny, která by měla být hotová už letos na podzim. Stavebníci už dokončili novou střechu, suterén i moderní prosklený vstup do budovy. Zajímavostí pro budoucí návštěvníky pak bude speciální vnitřní stěna, skrz kterou přímo nahlédnou do depozitáře měřicí techniky.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté na přípravném turnaji v Hamburku neuspěli v utkání o třetí místo a podlehli Turecku 84-99. Nejlepším střelcem našeho výběru pod vedením trenéra Luboše Bartoně se stal Jan Zídek, který v zápase zaznamenal 16 bodů.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Na nedělní slunečné nebe začne během dne přechodně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosahují 20 až 24 stupňů. Na horách je trochu chladněji, tam jsou teplotní maxima na 12 až 16 stupních. Poměrně studené už jsou i noci. Z neděle na pondělí nám rtuť v teploměru klesne dokonce až na pětku. Už to prostě úplně není na to otevřít na celou noc okno do kořán. Pondělí slibuje většinou slunečno, nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 20 až 24 stupni.
0: Radio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Omezení budeme mít od pondělí v Olomouci v ulici Divišova u křižovatky s ulicí Edisonova. Části silnice budou uzavřené, přesto bude zachován obousměrný provoz. Na jedné straně po tramvajovém pásu, na druhé po neuzavřeném jízdním pruhu. Od zítra nás čeká kvůli stavebním pracím uzavírka taky v Prostějově, konkrétně v ulici Barákova v místech křižovatky s Milíčovou. Omezení by mělo trvat do 28. srpna. Pokud pojedeme na D1, myslíme na to, že na trase Říkovice-Vyškov je před exitem Vyškov-Západ uzavřeno parkování na odpočívce. To bylo naše dopravní info, my vám přejeme pohodovou cestu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc

0: V letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Let's go.

0: Nám je můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kde se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Thank you.
1: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
2: Pokud ještě letíte na dovolenou, máme tady pár rad, na co opravdu nesmíme zapomenout. Zkontrolujte platnost pasu nebo občanky a udělejte si pro jistotu i jejich fotku do telefonu. Taky si nachystejte nějakou hotovost. Karta je super, ale na trhu nebo na pláži se vám cash bude hodit vždycky. Taky mějte po ruce důležitá čísla. Vypište si kontakt na delegáta, pojišťovnu i asistenční službu přímo na papír. Baterka v mobilu totiž může dojít v tu nejméně vhodnou chvíli. A ano, bereme si sebou nabíječku nebo powerbanku, ať nezůstane bez šťávy naše nálada ani telefon. Tak hezkou dovolenou a ať se vám s námi cestuje jedna báseň.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Tvůj víkend.
4: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Cestování mezi Olomoucí a Hradcem Králové je zase o něco pohodlnější a rychlejší. Na dálnici D35 se totiž o víkendu otevřelo nových 6 kilometrů. Řidiči tak teď mohou plynule projet po nepřerušené autostrádě od Prahy až za Vysoké Mýto.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: V Prostějově úspěšně pokračuje preventivní značení jízdních kol a koloběžek takzvanou syntetickou DNA, která pomáhá v boji proti zlodějům. Městská policie vyrazila 20. srpna přímo do ulic, kde strážníci zájemcům jejich stroje bez složitého vyřizování rovnou označili. Pokud jste tuto možnost propásli, nemusíte litovat, program totiž ještě zdaleka nekončí. Plumlovští policisté vyšetřují kuriózní vloupání do rekreační chalupy v Otinovsi na Drahanské vrchovině. Hladový zloděj tam ukradl hrnec a vajíčka, ze kterých si rovnou na místě udělal smaženici. Za tuto neobvyklou kulinářskou vložku mu teď hrozí až 3 roky za mřížemi.
1: Sport.
4: Turnaj v americkém Cincinnati přinesl českému tenisu skvělé momenty. Sára Bejlek sice v semifinále dvouhry podlehla favoritce Coco Gauffové 4-6 a 1-6, z turnaje ale odjíždí se svými životními výsledky. Obrovský triumf pak slaví Linda Nosková s Marií Bouskovou. Česká dvojice totiž suverénně ovládla 4 hry, když ve finále smetla belgicko-ruský pár 6-1 a 6-2.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Den máme hlavně ve znamení jasné až polojasné oblohy. Přechodně přibude oblačnost. Pršet by nám dnes nemělo. Zítra se taky můžeme těšit na sluníčko, které by se jen přechodně mělo vystřídat s mraky. Nejvyšší teploty na pondělí očekáváme mezi 19 a 23 stupni. Podobné počasí pak čekáme i v úterý. Mělo by se nám i oteplit. Alergici, stále máme sezónu významného alergenu pilu Ambrozie. Ve vzduchu by ale pilu díky nedávným přeháňkám nemělo být příliš.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme kvůli rekonstrukci stále uzavírky v ulici Bystrovanská. Objízdná trasa je vedená přes ulice Divišova, Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme zítra cestou do práce taky ve Šternberku v ulici Olomoucká. Stavební práce tady budou probíhat od pondělí až do konce října. Zúžení silnice na jeden pruh v každém směru nás od 24. srpna čeká taky v Hranicích, v ulici Bělotínská. I tady s uzavírkou počítáme do konce října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Jsme moc rádi, že s námi trávíte čas u oběda nebo nedělního relaxu. Přejeme vám dobrou chuť a dál už jen pohodové nedělní odpoledne. Mimo nálože pořádných hitů pro vás chystáme i naše tradiční kalendárium. Probereme, které významné osobnosti dnes slaví, kdo má svátek a čím je dnešní den významný.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000, dětská kola od 4 000 a dospělá od 5 000.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Mé.

0: Metropole právě dnes.
1: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu sfoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v 90. začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy.
3: Máte v plánu vyrazit k vodě na Prostějovsko? Tak zpozorněte, protože v Plumlovské přehradě aktuálně platí dočasný zákaz koupání. Kvalita tamní vody se totiž zhoršila, takže plavky musíte prozatím nechat raději doma. Řidiče na Blanensku čekají od příštího roku dopravní omezení kvůli rozsáhlým úpravám silnice 43 u Černé hory a Závisti. Ředitelství silnic a dálnic tam za téměř 400 milionů korun narovná nebezpečné zatáčky a vybuduje nové stoupací pruhy. Zřícenou větrnou elektrárnou u Podštátu se už naplno zabývá policie. Kriminalisté zjišťují, jestli při jejím čtvrtečním pádu nebyl spáchán trestný čin. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinili. Sport. Obrovský úspěch slaví východočeský atlet Adam Juliš, který na mistrovství světa juniorů v americkém Eugene vybojoval bronz v 10 boji. Cesta k medaili přitom nebyla vůbec snadná, protože po zranění kotníku musel zvládnout dva těžké závody během jediného měsíce, aby se vůbec kvalifikoval. Nakonec si ale zapsal fantastický osobní rekord 7877 bodů a za stříbrem zaostal o pouhých 10 bodů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Zatímco v sobotu nám mapička Výstrah svítila barvami, neděle už je podle meteorologů bez rizika. Zmizela nám i dlouhotrvající výstraha před rizikem požárů. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V následujícím týdnu by se nám ale mělo začít zase postupně oteplovat. Ve čtvrtek bychom se opět mohli dotknout hranice 30 stupňů. Ochladit by se nám mělo až za týden, tedy poslední prázdninový víkend.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Skvělá volba, že máte naladěné právě tohle rádio. Přejeme vám úsměv na tváři a dobrou náladu po celé nedělní odpoledne. Kromě skvělé muziky vás v této hodince čeká i exkluzivní rozhovor. Už za moment přivítáme v našem studiu skvělého hosta, tak zůstaňte s námi.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Metropole.
2: Yeah.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, z posluchačí tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A co
6: jedině?
5: Připadáme ti
6: klidné? Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska si zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc EU, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině. V Litovli odstartovali během letních prázdnin hned dvě důležité dopravní stavby. Místní obyvatelé se dočkají zbrusu nového chodníku na Olomoucké ulici, který bezpečně propojí odbočku na Chořelice s tamní restaurací. Souběžně s tím probíhá i oprava svatojánského mostu, takže při cestě těmito místy určitě zbystřete. Konec srpna patří k nejnebezpečnějším obdobím na českých silnicích, protože se lidé hromadně vracejí z dovolených a rychle tak přibývá dopravních nehod. Policie proto nasadí do provozu mnohem více hlídek a silničáři naopak dočasně omezí opravy na dálnicích. Dopravní experti všem řidičům vzkazují, aby si cestu dobře naplánovali a za volant usedali hlavně pořádně odpočinutí.
1: Sport.
3: Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc slaví parádní návrat na trávník po nepříjemném zranění kolena. V prvním kole francouzské ligy naskočil do hry z lavičky a hned si připsal důležitou asistenci u úvodní trefy zápasu. Fotbalisté Lyonu tak i díky němu dokázali vyloupit Toulouse a odvezli si výhru 2-0.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: I když nám v posledních několika dnech sprchlo, houby do konce prázdnin už asi pořádně nebudou. Může za to suché a horké počasí, hlásí odborníci. Pokud jste ale opravdoví milovníci a konec srpna si bez plného košíku ani neumíte představit, zkuste zajet na Jesenicko. Tady by se houbám mělo dařit trochu více. Víme, jak bude. Pondělí slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. Slunečné by pak mohlo být i úterý, minimálně dopoledne, to sebou přinese i mírné oteplení.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde se dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici u silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Go, děkujeme, že ladíte naše rádio a užíváte si víkendovou pohodu spolu s námi. Přejeme vám skvěle strávené nedělní odpoledne plné pohody. Chcete vědět, čím právě teď žijí regionální weby a o čem se píše? Už brzy pro vás máme přehled toho nejzajímavějšího z místních zpráv, tak zůstaňte u svých přijímačů, ať vám nic neuteče.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Kaufland.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
0: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Jarní slunce láká na kola a cyklostezka Bečva nabízí ideální výlet pro celou rodinu. Téměř celá trasa vede po hladkém asfaltu a z kopce, takže bezproblémově zvládnete i cestu ze Vsetína až do Lipníku nad Bečvou. Cestou vás čekají krásné výhledy, kavárny i skvělé gastrozastávky, o tom píše Olomoucký Report. Na nebi nad Šumperkem to zase bude pořádně žít. 12. září proběhne velkolepý letecký den k 80. výročí místního aeroklubu. Těšit se můžete na akrobatické lety, parašutisty i vyhlídkové lety pro veřejnost, uvádí šumperský rej. A na závěr zprávy ze Svitav. Svitavy hledají seniora roku. Pokud znáte někoho nad 65 let, kdo aktivně pomáhá druhým nebo obohacuje život v regionu, nominujte ho do 18. září. Píše se na oficiálním webu města Svitavy. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás, právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Moravské divadlo Olomouc chystá historicky první výprodej svých kostýmů. Zájemci si budou moci vybrat z tisíců moderních i historických oděvů, které už scéna nevyužije. Výprodej proběhne 27. a 28. srpna v divadelním skladu v Holické ulici. Unikátní kousky tak mohou posloužit ochotnickým spolkům nebo lidem na maškarní plesy. V Jeseníku se chodci konečně dočkají bezpečnějšího přecházení v Šumperské ulici poblíž oblíbeného skateparku. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje tam právě vzniká nový úsek chodníku s bezbariérovým přechodem. Práce potrvají zhruba do konce října, proto při cestě tímto úsekem raději zpozorněte. V Blansku úspěšně pokračuje kompletní rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny, která by měla být hotová už letos na podzim. Stavebníci už dokončili novou střechu, suterén i moderní prosklený vstup do budovy. Zajímavostí pro budoucí návštěvníky pak bude speciální vnitřní stěna, skrz kterou přímo nahlédnou do depozitáře měřicí techniky.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté na přípravném turnaji v Hamburku neuspěli v utkání o třetí místo a podlehli Turecku 84-99. Nejlepším střelcem našeho výběru pod vedením trenéra Luboše Bartoně se stal Jan Zídek, který v zápase zaznamenal 16 bodů.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na nedělní slunečné nebe začne během dne přechodně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosahují 20 až 24 stupňů. Na horách je trochu chladněji, tam jsou teplotní maxima na 12 až 16 stupních. Poměrně studené už jsou i noci. Z neděle na pondělí nám rtuť v teploměru klesne dokonce až na pětku. Už to prostě úplně není na to otevřít na celou noc okno do kořán. Pondělí slibuje většinou slunečno, nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 20 až 24 stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Omezení budeme mít od pondělí v Olomouci v ulici Divišova u křižovatky s ulicí Edisonova. Části silnice budou uzavřené, přesto bude zachován obousměrný provoz. Na jedné straně po tramvajovém pásu, na druhé po neuzavřeném jízdním pruhu. Od zítra nás čeká kvůli stavebním pracím uzavírka taky v Prostějově, konkrétně v ulici Barákova v místech křižovatky s Milíčovou. Omezení by mělo trvat do 28. srpna. Pokud pojedeme na D1, myslíme na to, že na trase Říkovice-Vyškov je před exitem Vyškov-Západ uzavřeno parkování na odpočívce. To bylo naše dopravní info, my vám přejeme pohodovou cestu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: moc vám děkujeme, že trávíte nedělní odpoledne v naší společnosti. Přejeme vám parádní nedělní odpočinek a nekončící dobrou náladu. Pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem volného času nebo kam vyrazit za zážitky, máme pro vás připravený čerstvý přehled těch nejlepších akcí. Pořádná nálož dobré muziky na vás na našich vlnách čeká i dál.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
8: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
7: Tak jdeme!
8: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
9: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
10: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišlo.
9: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova

0: ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Na rádiu Haná víme, co se kde šustne. Máme pro vás přehled, co se děje na Hané. V Olomouci jdeme dneska na fotbal. Sigma hraje proti Pardubicím. Fandíme na Andráku od 20 hodin. Vyrazit tady můžeme taky do olomoucké pevnosti Poznání. Děti si tu ještě pořád mohou zažít třeba astronautický výcvik. Láká nás i zoo na Svatém kopečku. Ještě do konce prázdnin tady totiž navíc můžeme soutěžit o nejhezčí fotku mláděte. Zajít můžeme taky na výstavu děl Dalího, Picassa i Miroa v Holešově na zámku až do 30. srpna. Pro mlsné jazyčky tady máme gastrofestival Chutě kraje. Dnešní zastávka je v Jeseníku. Den

0: Eli.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Cestování mezi Olomoucí a Hradcem Králové je zase o něco pohodlnější a rychlejší. Na dálnici D35 se totiž o víkendu otevřelo nových 6 kilometrů. Řidiči tak teď mohou plynule projet po nepřerušené autostrádě od Prahy až za Vysoké Mýto.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: V Prostějově úspěšně pokračuje preventivní značení jízdních kol a koloběžek takzvanou syntetickou DNA, která pomáhá v boji proti zlodějům. Městská policie vyrazila 20. srpna přímo do ulic, kde strážníci zájemcům jejich stroje bez složitého vyřizování rovnou označili. Pokud jste tuto možnost propásli, nemusíte litovat, program totiž ještě zdaleka nekončí. Plumlovští policisté vyšetřují kuriózní vloupání do rekreační chalupy v Otinovsi na Drahanské vrchovině. Hladový zloděj tam ukradl hrnec a vajíčka, ze kterých si rovnou na místě udělal smaženici. Za tuto neobvyklou kulinářskou vložku mu teď hrozí až 3 roky za mřížemi.
1: Sport.
4: Turnaj v americkém Cincinnati přinesl českému tenisu skvělé momenty. Sára Bejlek sice v semifinále dvouhry podlehla favoritce Coco Gauffové 4-6 a 1-6, z turnaje ale odjíždí se svými životními výsledky. Obrovský triumf pak slaví Linda Nosková s Marií Bouskovou. Česká dvojice totiž suverénně ovládla 4 hru, když ve finále smetla belgicko-ruský pár 6-1 a 6-2.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude. Den máme hlavně ve znamení jasné až polojasné oblohy. Přechodně přibude oblačnost. Pršet by nám dnes nemělo. Zítra se taky můžeme těšit na sluníčko, které by se jen přechodně mělo vystřídat s mraky. Nejvyšší teploty na pondělí očekáváme mezi 19 a 23 stupni. Podobné počasí pak čekáme i v úterý. Mělo by se nám i oteplit. Alergici, stále máme sezónu významného alergenu pilu Ambrozie. Ve vzduchu by ale pilu díky nedávným přeháňkám nemělo být příliš.
7: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme kvůli rekonstrukci stále uzavírky v ulici Bystrovanská. Objízdná trasa je vedená přes ulice Divišova, Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme zítra cestou do práce taky ve Šternberku v ulici Olomoucká. Stavební práce tady budou probíhat od pondělí až do konce října. Zúžení silnice na jeden pruh v každém směru nás od 24. srpna čeká taky v Hranicích, v ulici Bělotínská. I tady s uzavírkou počítáme do konce října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: těší nás, že jsme vaší oblíbenou společností pro nedělní podvečer. Díky za poslech. Přejeme vám, ať vám zbytek víkendu uteče přesně v tom nejlepším tempu. Kromě parádních hitů pro vás ještě v této hodince připravujeme náš letní servis, kde vám opět poradíme, jak si léto co nejvíce užít bez jakýchkoliv komplikací. Dál servírujeme hit za hitem. Buďte u toho s námi.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Kaufland. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole!
3: Metropole!

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Máte v plánu vyrazit k vodě na Prostějovsko? Tak zpozorněte, protože v Plumlovské přehradě aktuálně platí dočasný zákaz koupání. Kvalita tamní vody se totiž zhoršila, takže plavky musíte prozatím nechat raději doma. Řidiče na Blanensku čekají od příštího roku dopravní omezení kvůli rozsáhlým úpravám silnice 43 u Černé hory a Závisti. Ředitelství silnic a dálnic tam za téměř 400 milionů korun narovná nebezpečné zatáčky a vybuduje nové stoupací pruhy. Zřícenou větrnou elektrárnou u Podštátu se už naplno zabývá policie. Kriminalisté zjišťují, jestli při jejím čtvrtečním pádu nebyl spáchán trestný čin. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinili.
1: Sport.
2: Obrovský úspěch slaví východočeský atlet Adam Juliš, který na mistrovství světa juniorů v americkém Eugene vybojoval bronz v 10 boji. Cesta k medaili přitom nebyla vůbec snadná, protože po zranění kotníku musel zvládnout 2 těžké závody během jediného měsíce, aby se vůbec kvalifikoval. Nakonec si ale zapsal fantastický osobní rekord 7877 bodů a za stříbrem zaostal o pouhých 10 bodů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Zatímco v sobotu nám mapička Výstrach svítila barvami, neděle už je podle meteorologů bez rizika. Zmizela nám i dlouhotrvající výstraha před rizikem požárů. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V následujícím týdnu by se nám ale mělo začít zase postupně oteplovat. Ve čtvrtek bychom se opět mohli dotknout hranice 30 stupňů. Ochladit by se nám mělo až za týden, tedy poslední prázdninový víkend.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město 2. nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Radio Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropol.

0: Děkujeme za vaši věrnost našemu vysílání během celého dnešního nedělního odpoledne. Přejeme vám klidný podvečer bez jakéhokoliv spěchu. Určitě si přibližně za 20 minut nenechte ujít naše kalendárium. Zjistíme, komu dnes budeme přát k svátku, jaké slavné tváře dnešek oslavují a jaká historická či neobvyklá fakta se k dnešnímu dni vážou.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
7: Posloucháš?
8: Rádio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Cože, tímhle směrem jako projet nemůžu? Tak tohle se asi ozývalo v Londýně na den přesně před 409 lety. Vznikla tady totiž první jednosměrná ulice na světě. Máme neděli 23. srpna. Svátek má dnes Sandra. V Česku je vás přes 5000 a s vámi slaví i německá zpěvačka Sandra. Slavíme taky narozeniny. Svíčky z dortu sfoukne rodák z Přerova, kytarista, zpěvák, textař, básník a hudebník Karel Plíhal, který mimo jiné složil i spoustu znělek pro naše rádio, když jsme v 90. začínali. V dnešní den si taky připomínáme Národní den piškotového dortu. Ať je vaše dnešní neděle 23. srpna stejně sladká jako piškotový dort, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
2: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc EU, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině. V Litovli odstartovali během letních prázdnin hned dvě důležité dopravní stavby. Místní obyvatelé se dočkají zbrusu nového chodníku na Olomoucké ulici, který bezpečně propojí odbočku na Chořelice s tamní restaurací. Souběžně s tím probíhá i oprava Svatojánského mostu, takže při cestě těmito místy určitě zbystřete. Konec srpna patří k nejnebezpečnějším obdobím na českých silnicích, protože se lidé hromadně vracejí z dovolených a rychle tak přibývá dopravních nehod. Policie proto nasadí do provozu mnohem více hlídek a silničáři naopak dočasně omezí opravy na dálnicích. Dopravní experti všem řidičům vzkazují, aby si cestu dobře naplánovali a za volant usedali hlavně pořádně odpočinutí.
1: Sport.
3: Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc slaví parádní návrat na trávník po nepříjemném zranění kolena. V prvním kole francouzské ligy naskočil do hry z lavičky a hned si připsal důležitou asistenci u úvodní trefy zápasu. Fotbalisté Lyonu tak i díky němu dokázali vyloupit Toulouse a odvezli si výhru 2-0.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: I když nám v posledních několika dnech sprchlo, houby do konce prázdnin už asi pořádně nebudou. Může za to suché a horké počasí, hlásí odborníci. Pokud jste ale opravdoví milovníci a konec srpna si bez plného košíku ani neumíte představit, zkuste zajet na Jesenicko. Tady by se houbám mělo dařit trochu více. Víme, jak bude. Pondělí slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. Slunečné by pak mohlo být i úterý. Minimálně dopoledne, to sebou přinese i mírné oteplení.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde se dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
2: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: že s námi chytáte správnou vlnu i během nedělního večera. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený čas pro pořádný relax před novým týdnem. Za chvíli k mikrofonu zasedne náš dnešní speciální host, do té doby vám ale dál posíláme náš parádní hudební mix. Tak si nás nechte pěkně na hlas.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet si roli dávných kupců nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. A rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam si stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí. Navštěvují

0: vždycky v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku.

0: I jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Děkujeme, že vás baví poslouchat právě naše rádio a trávíte nedělní večer s námi. Přejeme vám pohodový závěr víkendu a skvělou náladu. Než se den překlopí dál, podíváme se na témata, která aktuálně plní regionální zprávy a internetové portály. Zůstaňte u svých přijímačů. Nejlepší muzika i čerstvé info. Obojí pro vás máme.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Jarní slunce láká na kola a cyklostezka Bečva nabízí ideální výlet pro celou rodinu. Téměř celá trasa vede po hladkém asfaltu a z kopce, takže bezproblémově zvládnete i cestu ze Vsetína až do Lipníku nad Bečvou. Cestou vás čekají krásné výhledy, kavárny i skvělé gastrozastávky, o tom píše Olomoucký Report. Na nebi nad Šumperkem to zase bude pořádně žít. 12. září proběhne velkolepý letecký den k 80. výročí místního aeroklubu. Těšit se můžete na akrobatické lety, parašutisty i vyhlídkové lety pro veřejnost, uvádí Šumperský rej. A na závěr zprávy ze Svitav. Svitavy hledají seniora roku. Pokud znáte někoho nad 65 let, kdo aktivně pomáhá druhým nebo obohacuje život v regionu, nominujte ho do 18. září, píše se na oficiálním webu města Svitavy. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Godard je anglický umělec, co míchá elektroniku s atmosférou tak, že tě jeho tracky obejmou jako oblíbená mikina. Jeho hudba je plná emocí a energie, co tě nabíjí a zároveň uklidní. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi přesně tam, kde máš být. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme připraveno ještě

0: baví, baby.
1: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem.

pole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu.

pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou

Tady je tvoje metropole. Bob Sinclair je francouzský DJ a producent, který svou taneční hudbou a funky groovem baví fanoušky už dlouhá léta. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku radosti a energie.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě.

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s námi.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Karen Harding je britská zpěvačka, která svým hlasem umí rozproudit každou místnost. Její hudba je plná energie, emocí a chytlavých melodií, které ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po skončení písničky. Poslouchat ji je jako mít nejlepší kamarádku,

Olé! Tady je tvoje Metropole. Opolopo je producent a DJ, který do elektronické hudby přináší svěží zvuk a zajímavé beaty. Jeho styl je jako příjemná procházka po městě. Pohodový, ale s pořádným rytmem, co tě drží v pohybu. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvělé interprety.

A skladatelka, která svým jedinečným hlasem a chytlavými melodiemi baví fanoušky dubstepové a EDM scény. Její skladby jsou jako ta kamarádka, co ti přinese dobrou náladu a pořádnou dávku energie. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým láterlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů. A děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo. Je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet si roli dávných kupců nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala. Ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. Rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam si stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí, navštěvují nás

0: v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.

Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou! Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci

Tady je tvoje metropole. Crystal Waters je americká zpěvačka, která si taneční scénu získala svými nezapomenutelnými vokály a chytlavými melodiemi.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních